Žene se bouřka, tak schovejme se do podloubí. V domě u slunce, tam je místa dost. Na rohu domu Markéta se dávala, na dech úsměv, okolí pro radost.

jako vítr teď po střechách tančím. V rytmu deště mám zrychlený dech. Jako pára se nad tebou vznáším.

co skřížili své zbraně kvůli té letité krasavici, co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, došla pára, pán Bůh ví, co bude s námi. Strojvůdce si servá.

metrový bledě modrý šál, třímetrový bledě modrý šál, čtyřmetrový bledě modrý šál, stometrový bledě modrý šál, tisícmetrový

V rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v tom.

Sloni a hroši půjdou jako vlajkonoši na čele průvodu. Výpravy z Česka bouřlivě se bude tleskat, až přejde přes.

nedostanu nikdy do Slavíka, jenomže já bych nechtěl tvářit se jak buzik a muset dělat, co někdo jiný říká, mít u jopříka, při blblíka a potom klinika. Taky si ze zahrady neodvezu krtka, už vůbec anděla a jiné odvěřky.

0: je krátce po třetí.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

duch se zachvěje, i tikot hodin mlčí, a neochvějná naděje se zbabělostí vlčí, jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů, sny pod koňskými kopyty, jež ve splašeném stepu, co jsi kdysi zkoumal pod lupou, rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohráno a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

Počasí se tohle léto zkazilo. Ach můj Bože, komu

mě za ruku. Léto je u konce, podzim byl ve vzduchu. Ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

Ale vole, krávo, sorry, to je od vás. Dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej, krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z Montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zpívej o chlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Skroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču myš suvo na spravny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptýz. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

kyselej. A kam jet, to nám bylo volný, každej už hrozně dospělej, i když to věkem

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava dobré vínko lidem podává. A ti černí to nejsou Arabi,

vezl v zárubek. Řekavách je malý Jan Seťank a každé děvča už má vový pavetank.

chlape přes nás šicí stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

duše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch. Až přeletíme, zbude po nás na oko zepru. Svět je balon, který s námi časem odletí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vypadám starší, je mi 25.

kopcích Byranci zvlnili nebe.

pudr a matnej lask. Korytem brát, nechtem dávat a hlídat vrásky, čekat na potlesk. Bubliny, prášky, fámy, řekni, co žene tě vpřed. Když ztratíš všechny známý, zkus trochu vína nebo hladit amulet.

Jsem sláva, trampoty, cukr a led. Nepadat, nemuset vstávat a čekat, že to bude naposled. Když chybí jiskra i nápad, jako když krajina spí. Večery začnou se lámat a je to smutný a zlý.

zrychlený dech. Začni o sobě váhat, zmizíš ani pěna, kalnej břeh. Kutálka po sobě sklízí, každý je tak trochu rád. Není co dát, už se nic nenabízí, v sezóně zmrzlin a hitů promená. Kutálka po sobě sklízí, každý je tak trochu rád. Není co dát, už se nic nenabízí, v sezóně zmrzlin a hitů.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Pod pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíchne svý hole, chodec

Kdyby v tu chvíli, kdy se vracíš domů, spadla sem puma z neutronů a pak se ti zapíchla rovnou před špičky,

Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. V skleněných panenkách plaminky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled tak pálí. V skleněných panenkách plaminky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled. Tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali.

Máš totiž tělo, jak z pálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a skrýše a pastičky tvarů.

Máš totiž srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Já marně hledám to místo,

velké. Moře je velké, jako je velká tvá světlá dlaň, jako je

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. Anna.

deseti dívkám hrát gavotu, abych si jednu mohl nechat. Nechci se teď pouštět do hádek,

kdyby mi věštkyně si byla. Ze starých eposů řeckých. Sedmero životů slíbila. Já bych je využil všecky. Kéž bych měl životů aspoň šest. Své přání do vrby šeptám. Nikdy bych moc nedbal na pověst.

že nemám, jste si lušaty. Kdybych se narodil po páté.

čtyřikrát ožil bych s povděkem. Ten nápad v hlavě mi leží,

i to je tak trochu sci-fi. Radostí smutek bych vyvážil. Stereo, balance, hi-fi. Jenomže žijem jen jedenkrát. I to má snad svoje klady. Jen jednou proč stát k životu zády? Zbývá jen otázku položit.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Tak mi rádi zahrajem vám to, co každý zpívá, ať je Spartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej to, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou z krá.

chápe tě. Chybí ti někdo, kdo se spálí čajem, co neseš kombiné, nebo se ožen s papagájem. Ostatně proč ne, proč by ne?

snek zapadal prachem. Jen pavouci v síti a trpký pach klihu a embrya myšlenek chvěla se strachem. Kéž nemusí žíti, kéž nemusí zlyhu.

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a ku svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při pruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi.

sobě i Bohu na očích. Co je svoboda, co je na pohodlí, co je dospělost a co život na útěku. Na konci noci jsme se dohodli přebrodit moře jako řeku. Co je svoboda, co je na pohodlí, co je dospělost a co život na útěku. Na konci noci jsme se dohodli

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám. A ty dáváš.

jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrozy na tom líp, ten může strčit hlavu do písku a já ji strčím do okna.

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

léto, od rána sněží z topolů. Závoj, co je rozvléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou.

Komůra, co se pod lampou trýzní, kyvadlo v hodinách. Jsem zralé žito ráno před sklizní, ve spovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivábí. Chodím po městě a do kůry domů, ti ryju vyznání. Duše se vznáší v korunách stromů,

pana probohy, jak se to v jeho tváři smráká, jak je ten panák ubohý. Jak si své peklo tajně přečet,

jak v budoucnosti budete tež. Co chválí naše epocha, jak ty padouchu, jenž mě tepeš, sám lížeš ruku padoucha.

Kvasová Simakovice a předmět nízké závisti. Však doma jen list na osice a pod pantoflem vašnost.

Otřu si jackpot z čela a vsadím do rulety. Nás čekají jiný světy, jak bys to nevěděla. Stačí jen 300 mega a sny se uspokojí jak malý kostky lega.

hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou.

0: Ali.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

jak dýka mi probodla duši a tobě má lásko. Jde o to tež a tobě má lásko.

Noc bude dlouhá a plamínek malý, a pak už nic než samota. A pak už nic než samota.

duši své klid. Uhlem jsem do týle vmaloval tenkou linku, do ruky černou tuší vtiskl jsem vína na skrínku, a pak, že v noci snad nedá se malovat,

je to tak těžký nechat jít do věčných lovišť svoje blízký, tvářit se jako indián.

jak mě vždy odchod přátel raní, a že mám pro tě přiznání. Já ve svým telefonu potom ty čísla mrtvých neodstraním, a někdy je zbytej prozváním.

slunce, jasná obloha a nezaprší a nezaprší a nezaprší ani za Boha. Johanko, až se tě zeptá soused, co jsem nazbíral, řekni klíďo, píďo, houby s octem, co bych zapíral. Kam se koukneš samej houbař, jich jak hub po dešti, aké bude počasí, taky nic moc nevěští. Tomu říkám pech, což nezakop jsem tentokrát, ech, ani ochoroš, tož měl jsem pech, mám prázdný koš. Houby mu potom, já vím svý o tom, má soused zlost, řekni, že jsem z lesa přines krásnej sám.

křoví, rozklovaný pod houbí od ptáků v nízkým borobí. Samotná vajíčka smažím, držím půst a místo hub, suším ústa, otrávený, nenaložený jsem z

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

A zase chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to...

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jsem ti toho plustokožce originál, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky Grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a s medvědem.

až se ti do očí podívám, až v žaludku mě zamrazí, i když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako slunce se soblohy směje, tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný,

jako vojáci. Stojí nesmyslně v řadách proti sobě, slib, že mi nebudem, i když víš, že to není možný.

nová rána, ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce odčin zále, úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami. Yeah.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habadějí. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil.

Černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody.

záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát.

veze ve vesmírné káře.

stovek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám, patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmený dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas.
1: Jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlad. A ve tváři vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

Do chalupy, ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můři a že to tam zpívá?

Jakub by řekli, chlape, rychle vycouvej. Stejně si se dám do polutiche, cvaká to ve mně, cvaká sudám.

asi tak jako dospělej chlap. Asi tak jako dospělej.

byl dlouhý den. A slunce mé už pomalu se loučí, krásný sen. My necháme si až do rána zdát, a v něm chvíle, kdy vše začíná a končí v každém z nás.

staroměstské radnice. Tesaři vážou skládou kládu a ženský perou suknice. Každej se těší na parádu, jen purkmistr se dvěma dráby hasí si to, jak by krát do krčmy u zelený žáby, kde denně se dá.

poslouchá souseda a jeden každej žasne honem, že hlava města usedá, tak Myrnix Tyrnix za tím stolem, kde hroznej mydlář pije víno, richtář mu hodí tuhle řeč: hej majstro, co pak dělaj ráno, však kliďánko a žádnou

dát. Nekoukaj se tak natvrdle, vždyť ví, že zítra má bejt v pánu strestáno státem na hrdle. Těch 27 českých pánů, co rozhodlo se vzdorovat a vyznávati jinou víru, chybu jejich opraví kat, který jim vezme.

musí dát. A nechci to jen za prachy, je to otázka charakteru. Znám tvý katovský úspěchy, ale ctím taky tvoji víru. Však uvaž tu věc bedlivě, že jsou to tvoji bratři v Kristu a ne.

dát. Stane se z tebe katolík a zaplatíš mi vína čbánek, ještě ti řeknu, za kolik bude to rovnou do čítánek. Dostaneš horu českých grošů za stětí a za věšení a není to kšeft od hastrošů, dostaneš ještě

že Čechem je, vše Čechům musí dát. Kad řek, vidím to reálně, mý bratři stejně skončej bídně. Když nevezmou smrt ode mě, tak na ně pošlou rasa z Vídně. Tak teda, že jsem českej kat, tak já to bezbolestně sfouknu, a že mám svoje lidi rád.

vše Čechům musí dát. A tak se zřekl kalicha a přijal svatý rozhřešení. Vzal katovskýho kulicha a už se tyčí na lešení. Už tam i český páni stojí, v očích mají propast bezednou. Kat pomodlil se pod obojí a popravil je pod jednou.

usídat. A když bral mistra Jesénia, aby ho zbavil jazyka, řekl mydlář, drahej mistře, i já bych radši propích Habsburka, i když se mi to trochu hnusí, líp tak než od učedníka. A co se týče Jana z Husy, tak bez kata není mučedník.

Jo, bez kata, to na mou věru nevejde nikdo do dějin. Umět vzít popravenci míru a na kolena šmejknout s ním, jenomže s českou elegancí to nejlíp umí pražskej kat. Proč nás mají stínat cizozemci, když líp to můžem udělat? Jo, mydlář pražský kat, ten, co má Čechy rád, v srdci má pevnej řád, že Čechem je

Smečka z ulice se oknem dívá na stůl a ten je skoro prázdný. Nahnilá jablka a háčkovaná dečka a nad ním hlapač na sny. Krev zatím ještě napůl živá, v kalužích s blátem rve se. Jeden ze slunce unavený a druhý stín svůj neunese. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně plná prachu,

Prapor se zlatým sluncem a modrým nebem svítí z druhé. Večeře od rána vaří se pod poklicí a v osolené vodě dělají se kruhy. Zatím je dobře schovaná a kořínek je pořád ještě tuhý. Harpie oči má přilepené na talíři a bezedná má ústa. A maso konečně je na zkus, přesně dle jejího gusta. Po jídle hosté umíjí si úsměv v zrcadle plném tváří. Někteří posté a stále ještě herci, jiní už na poprvé lháři. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně plná prachu, schovaná v listí po kolena, sní černá země o návratu. Na jedné v cárech visí otrhaný rukáv s pruhem, prapor se zlatým

hlavách ještě máme plno z včerejšího večera. Vzteky praštit telefonem, no to se přece nedělá. S vlnobitím v hlavě

No tak si skládám zas jednu, kousek po kousku, náš příběh tolik starý. Řekla si pojď dál a nestůj ve dveřích. Ještě jsem trochu váhal o tom, že bych neměl snad, v tom říkám, tak mi taky nalej ta sklenka vína.

0: kamaráde, nemáš přetopený kotel? Vltavský drak a dělá na mě hů.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

vyletí s první hořkou cigaretou, je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

zavřel k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání, nese mi stýskání, stýská se.

lásku. Stýská se mi černovlásko, smutný je čas.

rozpaků jsme plni. Od ruky k ruce celý stůl, sedíme v křeslech půl na půl a měsíc v záclonách se vlní. Ticho visící u stropu má křídla netopíra, noc vyskakuje z příkopu, ticho visící u stropu.

pohledy z očí do očí a tmu křižují blesky, jdou vlci dolů úbočím, pohledy z očí do očí a nebude už hezky.

nebo dáme koně do slabin, ať rozběhnou se v trysku a rudé plody jeřabin, když bodnem koně do slabin, se mění zrnka písku. Sedíme v jednom pokoji s květinou v umyvadle, Slavkovské pole po boji. Sedíme v jednom pokoji a počítáme.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic. Kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějakej divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskejma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Bandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a señorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Na počátku nebylo nic, pranic, ale pak si Bůh řekl víc, chci víc. Tak tedy stvořil nebe a zemi, slunce a měsíc, s hvězdami všemi, ale

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pochoří, s kytarou v ruce si šlapem cestou stále dál.

Ve vchodě jsem se o tom bavil s našimi ženami. Jedna na ukázku odhalila svoji pleť. Řekla, tady tuhle vrásku, tu tam mám

Pocházela z Drahotuší. Maloval jsem kdysi její portrét tuší. Drahný léta visel v rohu nad pianem. Když umřela, spálili ji

Přiběh mi na zahradu černý kůň, nechal mi bílý pramen ve vlasech. Oči měl hluboký a lákavý jak tůň a z jeho hřívy se mi tajil dech. Přišel s ním Shakespeare, Mácha i Lord Byron, přišla s ním Rusalka i holka od

Některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned.

oheň po vlasech, pár ztracených slůvek, třeba o kráse, frází, že tvůj vlak má jméno naděje. Až ho uslyšíš, že se zase

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: sever.
1: V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Já u pramene jsem a žízní hyn, horký jak oheň, zuby

Jitroli se skví, když ležím na znak, strach mám spadání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic, na čem srdce lpí.

je jak havrandí, v tom spojen se zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno jsem-li, šel by ve psí dán. Mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat,

0: leč mám o všem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran.
1: Co chci?
0: Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítám.

občas bolí, cestu neznají. Žít, nežít, zemřít, záleží na ztrátě. Chodila s mužem v černém kabátě. Je mlha na vodě, červen 30. Stromy uhnívají dole, měsíc je dojatý. Cítím puls a tlak, vše duní jak tůň. Někdo stojí vzadu, tam co mrtvý je kůň. Neřekla slovo, ticho na drátě, odešla z muže.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tady prosím, zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři. Bláhoví jsou závistiví lidé, jak málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má být jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvykal. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlabaných schodech. Spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje ode.

přijde, co komu jak přijde. Jan šťastně říká, sotva co si sednou, že prý s Marí se budou brát. A továrníkovi tváře náhle zblednou, i když daří se to zastírat. I on měl svou vysněnou dívku jednou, ale práci směnil za kostelní zvon. Dnes, kdyby mohl, odevzdal by všechno, aby mohl být Janem on.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zlato, koukně hele celkem vzato. Denně v knajpě na špičáku, frňák strkáš do tupláku, já mám jinou náturu. Chci mít pěknou figuru, kecky mi kup a tepláky, nekoukej na chechtáky, dost mám už tvejch moresů.

tatina v ložnici má berle. Už zase se třásly schody. Schody, co nesnáší ostrý trny podpatku a vzpínaj se jak koně. Záda a žebra plný modřin, jako když soumrak barví nebe nachem. Přemýšlí, kolik ještě bolavých nádechů, a když je rozední se,

0: Hlečím na ty dva admirály. No ty se udělaj. Co to říkal? Jsou tam.
1: Já tě lásko mám fakt ze srdce, ne?

babička, dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa,

Dal jsem si strašnou spoustu slibů a hledal něco, co mě proti všemu zlýmu zaručeně obrní. Jenomže jsem

jsem se zasleknu, jestli mě náhodou nevidí. Nikdo se mě však naštěstí nevšímá, jak si tu zkuhrál. A já bych se nejradši zavěsil do telefonu jako sluchátko, abych měl jistotu, že se dovoláš, abych si mohl živit naději a jako malý děťátko se mohl jako nadsumel těšit na to, co mi třeba dáš.

měl skotskou visku s mechanikem firmy IBM. Brejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej a připadáš si jako Titan League. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací včas.

teče mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci temže, víme, že chtělo by to strukturální change,

říká, chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Šli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

0: aspoň škvírku, aspoň sirku.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk. Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha a do

tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid.

přátelé moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří a zlatýmu teleti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí a tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.

nejsem zas tak hloupý, už jsem našel kupec, se slevou ho koupí. Jak mám zahnat zbytek, to co vyjdu z touhy, užím s tím ten bůček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím s tím ten bůček, co vytáhnu z trouby.

Jsem svý štěstí, uši nemám více, zbyl mi pizdy jenom umaštěný líce. Jak mám zahnat smutek, to co vinu z touhy, uším s ním ten bůček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat smutek, to co vinu z touhy, uším

Slečna, co jí dávno ujel vlak, je trochu povadlá, tak z jedné pětiny, nebo tak nějak. A každý zákazník je její naděje, dokud nezmizí ve frontě u pokladen. Smutně se usměje.

leží, kde houstnou osudy. Slečna čistí ve výloze šmouhy, upraví květináč, zažene pobudy.

nadšeně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvátit si z cizího,

půjdeš za sodům dál a zapomeneš, že jsi tu byl, že k oslavě života číši jsi pozvedal a chod života velebil. A toho následného rána se ten stařík prostě

Když probudil se, šel zase o dům dál. Já nezapomněl, že tu dnes byl, že k oslavě života číši pozvedal.

srdce jak z mozku. Tiše si předla na znamení chvály a moje vědomí se vracelo z dály.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Teď ať každý dá si v zájmu vlastní spásy pozor na výhodnou

pojď spolu půjdem se poklonit Ježíšku. Půlnoční zvony nám do kroku zní. Máš oči mandlový, má lásko v kožíšku, ty tvoje oči už viděl jsem dřív. Ve městě Betlémě viděl jsem dřív. Kolik je Herodů, kolik je náměstí,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: K narozeninám chtěl bych ti dát něco víc.

nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám. Chtěl bych ti dát něco v

Le peintre de bonhomme. Peine visage.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
2: Když babí léto přichází, svou tvář mi odvrací. Jedna z mých

až ze snavý desertů vzdech a deštěm prorezavý plech. U závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak jsi.

stalo se v Plzni v 16. století v takovém klášteře, který už není, že dorazil z dálky mnich, prej to byl Španěl, krásnej i urostlej a patřičně hrdej. Boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil. Boty si nemohl ochodit, protože měli tvrdou podrážku. Jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo. Jemu to nemohlo vadit, protože mu to bylo úplně šumafuk.

Byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný. On to nemohl být příbuzný, to ale nikdo nevěděl. Dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku. Oni mu tu komůrku nakonec dali.

toho příbuznýho se vyklubalo něco strašlivýho. Ne žádná obluda, jenom smutná dívka, co nástrach se nebála, šla za mlým do kláštera, za muže se strojila, nebylo to stejně nic platný. Oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali. Oni se nemohli milovat, protože to nebylo dovolený. Mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili. Mniši je nemohli zabít, nebyli na to stavěný.

tak vrazili do ulic za zedníkem Šimicem. Šimice, pojď nám ukázat, jak se zeď staví. V jedné tajné chodbě je potom zazdili. Ona vřískala, on byl klidnej. Mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi. Mniši museli být rádi a ještě se naučili míchat maltu. Oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší. Oni tam musí strašit, protože je to jenom pověst. No.

Já jsem zas u každýho požáru. Někdo rád z party, já mám rád kvarty. Dva tóny, co se hodějí do páru. Hoří, už nám to hoří.

celezou spod. Pak začal zpívat škoda, že ten přelud krásný, já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo vozem,

cigára, kdo touží poznat bavalský vězení. A kašle na to, co mu doma řekne stará, rád si s námi v jailu místo vymění. Mezi zloděje

Až nás pustěj, zase budem venku. Budem odsaď padat jak ten prout. V prvním lokále si dáme nalejt sklenku. Staré kukuřičné z těch kentuckých hrout.

Pojď spolu půjdem se poklonit Ježíšku, půlnoční zvony nám do kroku zní. Máš oči mandlový, má lásko v kožíšku, ty tvoje oči už viděl jsem dřív. Ve městě Betlémě viděl jsem dřív. Kolik je Herodů, kolik je náměstí,

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Teď ať každý dá si v zájmu vlastní spásy pozor na výhodnou

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím?

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám.

Čas malíř obličej, obraz stáří. Čelo je přeorané pole, hrásek změť ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a pohospodách

bruchu spočítá. Vnuku 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malíř v obličeji, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole vrásit směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak němí.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev.

nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce a

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Prstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál, ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen.

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer

to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme.

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká. Osud je dlouhá řeka. Peříčko času zvolna padá do nastavených dlaní. Minulost ještě mladá, nad námi se sklání. Styčené prsty pravé ruky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče, stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně zbyl.

malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku.

poslední stopa v bílé pláni. Najednou někam odcházíme sami, něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání. Jde v hodinách čas minulý, Bůh barma maže tabuli, vzduchem víří křídla, křída vočku střídá, loď čeká, ještě nevypula, 24

světa padá sníh. Hluboká závěj za hranou světa, pravo je vlevo a dole je nahoře, zimou se choulí věta, míříme na moře. Co zbývá ke břehům pohled letmý, roztáhnout křídla, vyletět ze tmy.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Vím, že jsem usnul, ale hřála si. A já se navíc přikryl tvými vlasy. Dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy. Promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám. Znáš už všechny moje pohromy.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: na duších těch druhých.
1: Miláčku, zbavil tě blázna. Miláčku, zbavil tě blázna. Miláčku, zbavil tě blázna.

pařížském Louvru jsou tisíce obrazů, všechny je neprohlédneš, kdybys tam každý den šel. Tak tedy vezmu tě tam a jeden ti ze všech stran ukážu, řeknu ti všechno, co vím o dívce z Hranostajem.

Podívej na židli tam, spí krásná Henrietta, malířka nadaná tak, že snad ti to učil sám Bůh. 5 měsíců chodívá sem, každý den od konce léta, zkoumá ten obraz a v něm hledá tajný trik Leonardův.

0: zprava.
1: Dobrý.
0: Zleva taky. Nějak se to srovná, nějak se to udělá. Ohledy to zrovna, to se hraje do těla. Ze všech nových strojů kouká.

a povídal, že konečně už chtěl by mít klid, aby nemusel se za volantem lít. A dispečer té noci byl starý voda, který je starší než sám čas, a povídá: hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatují, víš, hochu, já jezdil skoro se vším, mě už i sám popovický kozel na svém hřbetě nosil, a ty tu pláčeš nad jednou nepodařenou jízdou. Víš, to povídám ti já, řidič ten tvrdý chleba má, ví, co je motor, rotor, akumulátor, statom, kondenzátor, karburátor, kráčející exkavátor, rozdělovač, palec, kastle, park, válec, vedadlo, hever, zlomenina, žeber, kufr, fofr, koukej uvno,

0: Casanova.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

po 5. Avenue. Šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdařů. Možná i na mě, v New Yorku to vře, předára mě. Taxíky žlutý, jak zlatý pruty, po 5. Avenue. Se svojí ženou táhnem, co to dá, tam kam nás davy ženou, třeba na Times Square. No tam je lidí, to se nevidí, fakt nevidí, a spouště cvakaj,

0: máme poctivej steak. I když by bodli nudle s mákem, nejsem asi úžasňákem. Po pátý Avenue šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdař Bůh. Možná i na mě, v New Yorku to vře, předára mě. Taxíky žlutý, jak zlatý pruty, taxíky žlutý, jak zlatý pruty, ale na ty hold nemáme.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

duch se zachvěje, i tikot hodin mlčí, a neochvějná naděje se zbabělostí vlčí, jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů.

rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohránu a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Mým pokojem roste orchidej, mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Ta kráska z Itálie, s očima jak studna, nechtěla suchara, co drží celibát, nechtěla do kláštera, nechtěla bejt cudná,

0: řekla,
1: se mnou tě čeká skvělá kariéra.
0: A za pár víkendů jsem si tu kočku bral. Teprve na svatbě mě seznámila s chánem a byl to zlatem

0: Vzpomeňte si, že jsem měl vzít čáru. Rychle se rozpomenu, kde je domov můj. Jenže on dal mi kvér a hrozně drahou káru. Mý dluhy splatil a pak řekl mi,
1: pamatuj, mý dcerky nikde, nikdy nikdo neopouští.
0: A doutník zapálil si žhavým železem, dodal jen,
1: v rodině se zrada neodpouští. Kdo dneska zradil nás, ten zejtra žere zem.

Wagnera Kvilak. Vybírám výpalny a podle vás jsem lotrem. Ale jsem v balíku a nemusím se dřít. A jednou přijde den, kdy sám se stanu kmotrem.

jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako troseční dvor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, by poradí. S mapou zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stát.

plotě je z loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka u branky do zahrady propíchnutý míč. Kdo radí listí uklízet, sám k smrti nerad sbírá svlečky, a kdo si neví rady, ten odchází pryč. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi. Co když to všechno byla mýlka, ubyla luna věnovatce a mráz ti kvete pod očima a z vázy trčí věčně živá kytice od otčí.

se vyne v polích, jako vypálená žilka, jako brázda do černice, na kost vybělená. A voska sčítá škodnou a násobí se viny, a všechny cesty stejně vedou zpátky do otčiny. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mílka, ubyla luna vinovatce.

lodě z Loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. Kolem horké kaše chodí pešek pořád do kolečka.

Dvojce přátel měla v plánu, chutě využila k tomu sportovního aeroplánu. První vpředu pilotoval, druhý za něho si sedl a kochali se oba a motor pěkně před. Náhle ten, co sedí vzadu, volá, dochází nám benzín. Říkáš něco, křičí pilot, blbě slyším z kombinézy. Koukej přistát, volá zadní, je to vážně nouzový. Mluv nahlas, křičí přední, já tu slyším kulový. Neslyším, křičí ten vzadu, proč nic neděláš, máš přistát. Neslyším, křičí ten vpředu, přidej už pro pána Krista. No tak co je, volá zadní, na co čekáš do prčic? Přední řve v tom strašným randálu, holt musíš křičet víc. Teď už vážně volá zadní, zbývá nám už jen pár kapek. Nezlob se, huláká pilot, ty si vážně ticho šlápek. I hned přistaň, volá zadní, sic nás čeká jistá smrt. Už to pochop, řve ten vpředu, tady je slyšet velký prd. A tak jak to v letadílku všechno rachotí a píská, tak se pilot nedozvěděl, že má okamžitě přistát. Tu náhle motor stich, tu pěšky tlo v nádrži. A ty dva tak v našem vyprávění nic víc nedrží.

po radostech lásko zleje. Umíraj mi buňky, to jsem dopad, nemůžu pít truňky, kurník šok.

konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu. Pod džínama spodky svého ujce místo flašky vodky piju jujce.

0: více. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ze sousedního bytu poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik.

nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na puty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí.

0: slov, co padají z nebe snad na hlavy dunivý.
1: Umět tak krátký.

Tátko, možná, že zahlídnu stín. Z toho, co pěkný bylo, a než se to pokazilo, prosím tě, srovnej se s tím. A nech těch pitomejch otázek, kdo je víc vinej a čím. Tohle je provždy pase, tahle nic přetelá.

cesty zpět a mozoly, co pálí víc než rozpraskanej red. Svaly žene lidská vůle, která neví, co je strach. Stroj drtí jen když z kotle pára dodá pístu tlach. Ránem probíjí se k světlu, už končí se ten hon. Dech posledního metru, pak v hrudi prasknul zvon.

0: byli v New Yorku, byl jsem tu zpět.
1: Je krátce po druhé.
2: Živá voda v moři hudby. Radio Fol.